Glasbeno popútovanie. Od Celine do Celine. Samou glasbene butiku Koruška Rádia.